0: Hit Radio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez kterým

můžem v klidu dýchat dál. Věřím, že duše nestárnou a jen to dobrý zůstává.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Levné nákupy z Číny budou dražší. Od dnešního dne totiž končí v Evropské unii bezcelní režim pro malé internetové zásilky do hodnoty 150 eur. Za každý druh zboží v balíčku nově zaplatí zákazníci clo ve výši 3 eura. Podle odborníků to povede ke zdražení zboží z internetových tržišť. Na druhou stranu by se mohly zkrátit dodací lhůty, protože firmy zvažují přesun skladů do Evropské unie. Oceány jsou nejteplejší v historii měření. Globální teplota mořské hladiny v červnu překonala dosavadní rekordy z let 2023 a 2024. Podle vědců zatím stojí změna klimatu i klimatický jev El Niño. Teplejší oceány mohou přinášet silnější bouře, více extrémních srážek a další vlny veder. Experti navíc varují, že v příštích měsících mohou padnout další teplotní rekordy. Francouzi dál potvrzují roli favorita. Ve vyřazovací části mistrovství světa porazili Švédsko jasně 3-0 a postoupili do osmifinále. Dvěma góly se blízkl Kylian Mbappé, jednu branku přidal Bradley Barcola. Francie tak vyhrála i svůj čtvrtý zápas na turnaji. V boji o čtvrtfinále se v sobotu utká s překvapivým postupujícím z Paraguaje. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Ve Zlínských Lázních můžeme už dnes poprvé vyzkoušet opravený venkovní bazén. Je oblíbený mezi sportovci i veřejností. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval. Kachličky byly ještě původní, teď je nahradila nová bazénová folie. Nové jsou i odrazové můstky a schůdky do vody. Venkovní bazén ve Zlínských Lázních je přístupný od 6 ráno. V 10 nás pak čeká slavnostní otevření a Hit Radio Zlín bude u toho. Přímo od bazénu budeme živě vysílat. Děti do 15 let mají dnes po celý den vstup zdarma. I dnes bude na východě Moravy vedro, až 34 stupňů. K večeru už ale dorazí bouřky a přehánky.
5: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
6: Krásné dobré ráno, milí posluchači. Je pár minutek po šesté, vaše ráno startuje s vámi výjimečně Lea a samozřejmě David Jošt na Hit Radio. Tak co? Prázdniny jsou v plném proudu, léto voní dobrodružstvím a my vám budeme posílat pořádnou dávku dobré nálady, pozitivní energie. Jinak to prostě tady ani nejde. Takže ať už vyrážíte někam za zážitky, na dovču, do práce, nebo si prostě užíváte klidné ráno a taky toho deště a čerstvého vzduchu, tak jsme rádi, že začínáte den právě s námi. Tak se usmějte, volume doprava a startujeme právě teď. Hezké ráno.
2: Hit Radio Zlín.

0: já bych spíš řekla good morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké závazky, úkoly, takzvané to předsevzetí, tak měli byste být téměř v polovině. Náš šéf si třeba předsevzal letos přibrat 10 kilo a to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovnej, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide, ne?
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777-937-777. A co ty, Dave?
1: Tak naštěstí se mě zeptal už tady ve studiu před vstupem, takže jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběhl jsem svůj první maraton. Hezký. Takže taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. Já jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty? Máš něco takovýho?
0: A jak dlouhý byl ten maraton?
1: No, normálně celý 42 kilometrů.
0: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
1: Říkal jsi přibrat původně.
0: Přibrat, ano, přibrat chtěla,
1: prostě
0: ale jemu se
1: podařilo předali. Opak. On přibral to, co ty jsi ubrala.
0: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo, jsem strašně ráda, i když teda ty horní partie gravitace potvora, že jo, co
1: wow,
0: si budem.
1: Hezky, ale 17 je hodně.
0: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
1: Jen tak budem. Dál, jen tak dál.
0: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké dobré ráno.

0: zprávy od dnešního dne. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádné žádanky od praktického lékaře a gynekologa, což je naprosto skvělá zpráva. A konečně našemu státu došlo, že dospělá žena prostě nepotřebuje takový ten doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to znám, objednat se ke gynekologovi, vyhádat si termín, hodinu tam listovat, nevím, starým časákem, a to všechno jenom pro jeden cár papíru. Teď tahle výmluva oficiálně končí, prostě hotovo, vyřízeno, holky, děláme to všichni pro sebe a za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update. Hit
1: Radio. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D46 na 26. kilometru směrem na Vyškov. Dejte pozor na sraženou zvěř na vozovce. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstal rovnou, tak může napsat zprávu.
0: Naprosto skvělý. A nebo tady píše Katka z Jihočeského kraje. Dobré ráno, já jsem hrdá, že jsme s partnerem přežili desetiletou krizi způsobenou změnou partnerovy práce.
1: Hezky, tak gratulujeme.
0: Skvělý. Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa. Já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano. Takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni. Hit Radio Zlín.

0: Kytlaroj, Justin Bieber, Hit Radio, snídaně šampionů, s vámi Lea a David a teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech, poprvé od roku 2018 už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů, všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
0: A tomu se říká nádherné lidské gesto.
2: Tomu se říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
0: Tak bychom si je mohli i zahrát.
2: Pojďme na ně.
0: Posíláme Metalliku.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holt jiní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: Tiskru levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
13: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
15: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Hulíně v Komenského ulici zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s dodávkou. Doprava tady zpomaluje, tak tady dávejte velký pozor a počítejte s omezením. Šťastnou cestu!
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

za 100 let. Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost.

šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý Balacryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a Balacrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Ode dneška musíme počítat s kolonami ve Zlíně u Terna. Silničáři začínají opravovat 800-metrový úsek hlavní silnice. Až do konce července tam budeme projíždět jenom jedním pruhem v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom ve směru od Zlína a vyjet naopak jenom na Otrokovice. Navíc nebudou fungovat světla na železničním přejezdu, tak buďte opatrní. Je tady poslední tropický den. Dnešní maxima na východě Moravy dosáhnou na 31 až 34 stupňů. Odpoledne už ale bude přibývat oblačnosti a postupně se na většině našeho území objeví přehánky nebo i bouřky. Můžou přinést i kroupy a silný vítr.
8: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
9: Krásné dobré ráno, 7:02, středa 1.7.2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Radia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři. A pokud ne, kamarádi, dejte tomu ještě minutku, protože naše ranní nálada právě dorazila. Čeká vás skvělá muzika, příjemné ráno, taky rychlá pětka, lupeny na kalorsi. Tak to je možná i velký důvod k tomu mít ten úsměv na tváři. Zůstaňte s námi a jedeme, nezastavujeme. Offspring právě teď.
0: Hit Radio Zlín. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Ze středeční snídaní šampionů s vámi, Lea. Pojďme se vrátit k tomu, jakou největší blbost jste si objednali z AliExpressu nebo Temu, kde vlastně od dnešního dne je poplatek za clo 73 korun za každý balíček. Těch zpráv od vás přišlo obrovské množství, díky za to. Třeba Davide, jo, tady Vítek ze Sokolova. Objednal jsem si dva notebooky, jeden za 435 korun. Omyl, přišly mi plastové obaly.
1: Tak to už se dá očekávat vzhledem k ceně teda.
0: Přesně tak, takže díky Vítku za zprávu.
1: Ale je pravda, že někdy tam jsou takové ceny, že si říkám, to snad ani není možný, a ono to opravdu možný je, že jako třeba masážní pistole za 150 korun.
0: No.
1: Dobře, no.
0: Nebo tady, ahoj, největší blbost, co jsem si koupila na Temu, byla asi připínací ofina. Přesně jak říká Lea, viděla jsem ji ve videích na YouTube, na Instagramu a vypadala hrozně dobře. No ale realita byla úplně mimo, odstávalo to do všech směrů. Jiná barva, než jsem chtěla, no prostě úplně k ničemu, a to zapínání byla taky pěkná divočina. Alespoň jsme se doma zasmáli.
1: Jsem ani nevěděl, že existuje teda připínací ofina.
0: Existuje, já přesně vím, co myslí, protože jsem nad tím přemýšlela taky, ale neobjednala jsem si to. Nebo tady, posluchač Petr, objednal jsem si z AliExpressu držák na mobil do auta. Přišel mi tak malý, že udrží maximálně žvíkač. A nebo tady Lenka, koupila jsem si chytrý robotický vysavač a nejchytřejší na něm bylo to, že se hned schoval pod gauč a už nevylezl.
1: Tyjo, elektroniku bych si teda z Číny naléznul takhle v balíčku.
0: Taky ne. Tady ještě, ježiš, těch zpráv přišlo fakt strašně moc. Objednal jsem si zázračný organizér do kuchyně. Teď organizuje hlavně sám sebe někde v kuplíku. Každopádně, přátelé, díky za vaše zprávy. My pokračujeme dál, jdeme hrát Linkiny. The Emptiness Machine. Hezké dobré ráno.

0: Co nemusíte udělat dnes, odložte na pozítří, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno. Hit
2: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Czech.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D35 na 258. kilometru ve směru na Olomouc nabouralo osobní auto do svodidel a v Hulíně v Komenského ulici zasahují záchranáři u nehody osobního auta s dodávkou.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, největší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem nebo před půl rokem, před měsícem by si řekla 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průvany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka, pište.

0: Ano, je to tady. Rychlá pětka, dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
1: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
1: Jo, to je právě dobrý.
0: S kým bys si vyrazila na festiák?
1: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
1: Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
1: 2027.
0: A den?
1: Za půl roku to bude 1.
0: No, pojď.
1: Prvního první,
0: my jsme chtěli rok, první. Ale ano, jo. Prvního první. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
1: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
1: Sarda.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
1: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
1: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro, což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
1: Mám moc, vezmušlej rodiče. Tam
0: no
1: je,
0: tak
1: wow.
0: Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
1: Ahoj, děkuji.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Allegro tě přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu po ruce nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne s datem 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od For Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Morkovic Slížan od Počenic Tetětic došlo k nehodě dodávky a osobního auta. Dodávka se převrátila na bok a unikají z ní provozní kapaliny. Je to tam dočasně neprůjezdné.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nespůsobit nehodu, přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už Dance with Somebody. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pro doma. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
5: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu
4: Čekuj Česko!
3: Každou neděli dopoledne na Nově.
4: A poprvé v Příbrami.
6: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pro majitele psů začíná nová povinnost. Ode dneška musí své psy registrovat do centrální evidence. Zvíře ale není nutné zapisovat hned, stačí to při běžné návštěvě veterináře nebo nejpozději při očkování proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, výši si určí jednotlivé veterinární ordinace. Nově také musí být štěňata očipována a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Živnostníkům se snižují odvody. Od července budou OSVČ platit sociální pojistné z nižšího základu než v prvním pololetí. Ten se vrací ze 40 na loňských 35% průměrné hrubé mzdy. Změna navíc platit zpětně od začátku roku. Živnostníci tak budou moct požádat o vrácení části už zaplacených záloh. Za týrání lidí i zvířat mohou hrozit přísnější tresty. Sněmovna podpořila novelu, která zpřísňuje postih za domácí násilí i týrání zvířat. Minimální trest vězení by se zvýšil ze současných 6 měsíců na 1 rok. Horní hranice trestů se ale měnit nebude. Pokud novela projde, platit by měla od ledna příštího roku. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ve Zlínských Lázních můžeme už dnes poprvé vyzkoušet opravený venkovní bazén. Je oblíbený mezi sportovci i veřejností. Od 80. let minulého století se ale pořádně neopravoval. Kachličky byly ještě původní. Teď je nahradila nová bazénová folie. Nové jsou i odrazové můstky a schůdky do vody. Venkovní bazén ve Zlínských Lázních je přístupný od 6 ráno. V 10 nás pak čeká slavnostní otevření a Hit Radio Zlín bude u toho. Přímo od bazénu budeme živě vysílat. Děti do 15 let mají dnes po celý den vstup zdarma. I dnes bude na východě Moravy vedro, až 34 stupňů. K večeru už ale dorazí bouřky a přehánky.
10: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
11: Dvě minutky po 8, krásné, dobré středeční ráno, je 1. července, začíná nám taková ta nová kapitola léta. Lea s Davidem jsou stále s vámi, máme před sebou poslední společnou hodinku, tak si pojďme pořádně užít s dobrou muzikou, pohodou a třeba i s takovou tou myšlenkou, že půlka roku už je za námi. Teď už se laví a Khaled, hezké ráno.
0: Hitra.

0: Roše, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin, 9 minut k tomu, pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvor v noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, že se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně, že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřezete si. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku. No.
0: Ježiš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, takže vám může zaskočit a můžete taky umřít. Takže přesně takovýhle blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto, tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, jez hodně mrkve, že budu lépe vidět. Tak pište.

Hezčí dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi stále počítejte na příjezdu do Morkovic, Slížan, Odpočenic, Tetětic. Došlo tam k nehodě dodávky a osobního auta. Dodávka se převrátila na bok a došlo i k úniku provozních kapalin.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
1: Tak to je taková ta klasika.
0: Jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
1: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
0: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Juraj píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně vody, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
1: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělá blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
0: Skončí na to ale tak. Každopádně přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrknem na cesty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi stále počítejte na příjezdu do Morkovice Slížan od Počenic Tetětic. Došlo tam k nehodě dodávky a osobního auta. Dodávka se převrátila na bok a došlo i k úniku provozních kapalin.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio Zlín.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hit Rádia, snídaně šampionů. Půl devátá je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru úplně všude.
3: No, my furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsů mohli dát teď, 21 Pilots.
3: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek. Seš a stej, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v davu nebo přes aplikaci Radia.cz a nebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem s For Camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jehož autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se nebylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova špráskla ruce, kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda, oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Check Rally Zlín!

milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hitrádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní. A mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a Hot, no to se hodí, že k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho,

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servisy na východě Moravy. Pojďme se podívat, co se kde děje, jak se vám jezdí. V ulicích Chlárská, Pilařská, v Bromově Bělnici na Zlínsku v délce asi 66 metrů. Probíhá vyšetřování nehody. Pozor, lidé jsou na vozovce, je to tam sízné, ale se zvýšenou opatrností. Policie je na místě. V ulici Gahurová ve Zlíně, pozor, je tam poruchaná světelná signalizace. No a teďka fakt jako malinka luxus v ulicích Třídy Tomáše Bati. Je to z Malenovic směr Unihoby, Ternou, Půjčovna nářadí, Vlk a tak dále, tak tam jako začíná teďka fakt jako masakrozní situace. Už jsou tam teď kolony, táhne se to, takže prosím vás, očekávejte zdržení z ulic, vodní opravu tam řeší, no ale hlavně pevné nervy, klidně mi volejte, co se děje na cestách, pište, posílejte hlasovky na náš WhatsApp 6113 1305, jestli jste v koloně, jak se vám jede, ať je nás víc a jsme v obraze. Díky moc a šťastnou cestu.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.

0: a s nimi Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Zaměstnavatele teď od července čeká zásadní změna v papírování kolem náboru. Nového pracovníka musí přihlásit na České správě sociálního zabezpečení dříve, než vůbec začne pracovat. Píší o tom Novinky.cz, podle kterých bude postih hrozit těm, kteří lhůtu nedodrží. Opava kvůli extrémním teplotám zavádí sérii opatření, která mají zmírnit dopady na obyvatele i veřejný prostor. Lidé tak mohou využívat mlžítka v ulicích a nově také pítko s pitnou vodou na Horním náměstí. Do ulic v horkých dnech vyjíždějí i kropící vozy, které ochlazují komunikace a veřejná prostranství. Skoro polovina Čechů letos bude kombinovat dovolenou v zahraničí s pobytem v Česku. Průzkum odhalil, že kombinované cestování často volí lidé středního věku, vysokoškoláci a s příjmem domácnosti nad 80 tisíc korun.
1: Fotbalový servis. Fotbalisté spolupořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Postup slaví i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dalším osmifinalistou je pak Francie, která si poradila v úvodním vyřazovacím kole se Švédskem 3-0.
2: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: Tak přátelé, dneska je to u nás ve Zlínském kraji tak trošičku ticho před bouří, ale to divokou. Zatím pohodička, sluníčko, teploty do 34 stupňů Celsia, odpoledne ale silné bouřky, kroupy, nárazový vítr, k večeru zase divočina si dá volno, tak buďte na sebe opatrní a i přesto vám přeji krásný a úspěšný den.
1: Hit Radio Zlín.
3: 9:09, teď už s mojí maličkostí zdraví vás Monča, k tomu naprosto luxusní muzika, protože přátelé, co si budem, nevím, jak spíte, ale u nás se nespí, jo. U nás se nespí. Takže každé ráno je fakt výzva, jako po té hlavě a vezmu tělo, někam se doplazím. No mám před sebou kafe a spoustu hitů. Pomůžou i vám.

Skvělá Pink, 12 minut po deváté. A teď velké, co velké, obrovské veřejné poděkování posílám dvěma moc sympatickým, hodným policistům, kteří mě dnes zastavili při silniční kontrole. Já jsem se to jako štrádovala jako dámička od Rockové směr Mlacová, kde sídlí Rádio Zlín, a tam Užbitova, stop, paní řidičko. A víte, co zjistili? Že mi propadl řidičský průkaz. Ano, přesně ten dokument, o kterém si člověk myslí, že vydrží na věky. Naštěstí narazíte občas na lidi, kteří umí být profesionální, zároveň lidský, příjemní, prostě byli fajn, všechno jsme vyřešili domluvou, naštěstí. Já jsem dostala cenné ponaučení a hned dnes po vysílání kucí, slibuju, vyrážím pro nový řidičák směr do Trokovice. Takže kdybyste mě náhodou zase někdo zastavili, jo, takže já to řeším. Pánové, jestli náhodou posloucháte, děkuju, opravdu děkuju z celého srdce za slušný lidský přístup, úsměv a za to, že jste mi nespůsobili infarkt. A vám ostatním malá připomínka, furt to v tom rádiu říkají, furt prostě jako vařová kobila, já si tam štrádu bez něho. Zkuste se dnes taky podívat, jestli vám náhodou taky nekončí řidičák, ať nejste zítra slavní stejně jako já.

0: na vlnách Hit Radio Zlín, Jennifer Lopez a Pitbull. Prázdniny jsou v plném proudu, doma se odehrává každoroční disciplína, já to miluju, balení kufru. Je úplně jedno, jestli jedete na víkend nebo na 10 dní, kufr je vždycky malý. Jo? Nejdřív si řeknete, hele, vezmu jen to nejnutnější. O 10 minut později tam přidáváte 4. plavky, 5. tričko pro jistotu, mrknu, kdyby byla zima, mikinu, sandály, které jste neměli na sobě už 3 roky, no a pak přijde ta největší výzva, zavřít kufr. V tu chvíli se z každého z nás stává profesionální zápasník, sedíme na něm, zapínáme zip silou vůle a doufáme, že to prostě přežije až na letiště. No a já jsem teda ten první typ, jo? Jako já prostě to tam nahážu, pak sedím a doufám, jo. Ale jedna moje známá je hodně systematická a když jsme spolu byli na dovči, tak si normálně dětská, já jsem to nikdy neviděla, dělala ruličky. Ruličky z každého oblečení si to tak jako rulovala. Dokonce měla i takový organizér. No prostě dokonala. Já jsem byla úplně paf s otevřenou pusou. A pravda teda ona z mého kufru taky, jo. No a co vy jste? Vy jste případ 1, jakože prostě nějak to dopadne? Nebo jste typ 2, ala organizér a ruličkování? Napište mi na WhatsApp 601-13-1305.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
5: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matrace za hubičku.
9: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Teď už to mám na vlnách Hit Rádia Zlín, rychlé info ze silnic. Zdravím, třída Tomáše Bati u Lidlu nad nemocnicí, zácvik policie na křižovatce, takže pokud tam náhodou frčíte, buďte trpěliví. No a my jedeme dál. Před chvíličkou jsme si povídali o balení kufru. Jestli jste typ ruličkování a organizérů, a nebo to tam prostě dáte a nějak to společně pak s celou rodinou zavíráte ten kufr. Píše Mirka, ahoj Mončo, já jsem rozhodně případ číslo 1. Na třídenní výlet si balím oblečení asi na 2 týdny a vracím se s tím, že jsem stejně nosila pořád ty jedny kraťasy a jedno tričko. Jaruška píše, čau Moni, já jsem typ 2, organizér a ruličky. Já jsem ta systematická, každé tričko strolované, ponožky podle barev, kosmetika v sáčcích a kufr vypadá jak z katalogu, jen problém nastane druhý den dovolené, pak už v něm hledám nabíječku jako Indiana Jones poklad. Mám tady další SMSku, tým Chaos vítězí, u nás je to kombinace obojího, manželka balí organizovaně do ruliček, já to pak během 5 minut rozházím při hledání plavek, takže odjezd máme vždycky perfektní a návrat připomíná stěhování po výbuchu. Moc zdravím Jirka. Jiříku, díky moc a ještě jsem tady měla krásnou zprávičku, ano, ahoj, tak já jsem ruličková, dříve jsem to tam taky dávala jen tak a zjistila jsem, že tam toho moc nedám a brala jsem i to, co jsem vůbec nevyužila. Tak teď ruličkuju a beru opravdu jen to nejnutnější a v kufru mám dost volného místa Majka. Díky moc za vaše zprávy na WhatsApp 6 na 13 13 05 a já vám řeknu takhle, hele, až vyrostu, budu taky ruličkovat.

0: se slavit ani ne 4 týdny po oslavě 600. porodu. To je číslo. Hlásí porodnice Krajské nemocnice Tomáše Bati další významný milník. Letos už tam přivítali na svět 700. miminko a jeho příchod byl opravdu neplánovaný, tak jak to píše sám život. Malá Ela se totiž narodila rodičům ze Slovenska, ze slovenského Trenčína, kteří do Zlína přijeli jen na návštěvu příbuzných. Jenže miminka si termín moc plánovat nenechají a tak místo návštěvy zamířili rovnou do porodnice. Malá Ela přišla na svět jako zdravá holčička, její rodiče pak nešetřili chválou na lékaře, porodní asistentky i celý personál Baťovy nemocnice. A já musím teda potvrdit, já jsem tam taky teďka nedávno chviličku si poležela na chirurgii a musím teda říct, že i na pohotovosti prostě úžasný, úžasný, měla jsem obrovské štěstí vždycky, když tam jsem, jak na sestřičky, na personál, na pany doktory, takže já to jenom podepisuju, potrhuju. A ještě jedna hezká zpráva. Ve zlínské porodnici se letos narodilo už více dětí než ve stejnou dobu loni. Takže to vypadá, že Zlínsku přibývá malých radostí a zázraků, což je moc fajn. A malé Ele přejeme do života hlavně zdraví, štěstí a rodičům spoustu krásných společných chvil. A na to si zahrajem. Za chviličku Tayo Cruz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.

0: Krásnou středu, krásnou první červencovou středu, je 9.59, jdeme na aktuální informace. Ode dneška platí nová povinnost pro pejskaře, podrobnosti s Barčou za chviličku ve zprávách na 10. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. U Kvasic na Kroměřížsku hoří louka, na místě jsou hasiči. U Lohačovic na Zlínsku na ulici Uhersko-Brodská je světelná signalizace mimo provoz, je tam kolona, tak opatrně. V ulicích Vlárská, Pilařská, v Brumově Bylnici, tam probíhá došetřování nehody. A v ulicích třídy Tomáše Bati od Malenovic až po Terno počítejte s řadou omezení a hlavně pevné nervy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05. Dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete si.
4: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vinotéka Double Wine v Lípěu z Lína. Moravské, lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
0: 10 hodin krátké zprávy a Bára Purkartová. Ode dneška platí nová povinnost pro pejskaře. Začíná totiž fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého mazlíčka registrovat, poradí mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
10: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
0: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Zhruba 30 litrů medu letos vyprodukovaly včely, které Zlínský kraj chová v zahradě Zlínské Čiperovy vily. Od roku 2023 tam má hejtmanství celkem 3 úly. Med teď několik dní odpočívá ve skladovací nádobě. Poté ho včelaři naplní do sklenic a využijí jako propagační předmět Zlínského kraje. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek budou nově platit 3 eura. Do druhého kola tenisového Wimbledonu postoupilo 5 z 8 českých zástupců. Dál jde Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková. S turnajem se naopak loučí Sára Bejlek, Tereza Valentová a Vít Kopřiva.
11: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
0: Zatím krása. U nás ve Zlínském kraji léto jak má být. Sluníčko dnes ukáže maxima 34 stupňů. Odpoledne ale změna. Vichr, déšť, kroupy a divočina. Tak opatrně.
8: Hit Radio Zlín.
0: Krásné letní dopoledne, ať už jste na cestě do práce, na koupaliště, nebo si jen užíváte prázdninovou pohodičku. Jsem ráda, že s námi. Jsem Monča.

Jak se vám neznaří? Dneska se to dá, nebo je to pořád stejné? Dneska teploty 34, žádné 40, když venku teploměr šplhal tady k těm závratným. My jsme měli třeba tady na pod Pergolkou, jak sídlí Hitradiozny na Mlacové, dokonce 50 stupňů, bylo to jako luxus, slíkali jsme se z kůže. No, jsme měli jako tak všichni jako pocit, že bychom nejradši vlezli do ledničky, že byla tam fronta. Jak jste se, přátelé, osvěžovali? Co vám zafungovalo? Odborníci totiž říkají, že úplně ledové pití není vždycky ta nejlepší volba, jako kilo ledů, úplně všecko, prostě nohy v zimě a tak dále. Tělo pak dostane pořádný teplotní šok a za chvíli je nám zase prostě horko. To mě včera úplně bavilo, jak jsme s jedním z mých milovaných synů a s přítelem a se zvířaty jsme se jako vždycky jako osvěžili, hodili sprchu a než jsme došli si pro ručník, tak jsme mohli zase zpátky do té sprchy, jo. No, každopádně prý podle odborníků mnohem líp uděláme, když prý sáhneme po melounu vlažném, okurce, jahůdkách nebo třeba broskvích, protože obsahují spoustu vody a příjemně osvěží a zázračná je úplně topka obyčejná vlažná voda. Ta je v létě pořád tím nejlepším parťákem, i když přiznejme si, že někdy člověka dokáže nejvíc osvěžit věta: dneska fakt vařit nemusíš a bude to dobrý. My jsme včera pekli se synem chleba, takže to bylo ještě jednou taková parádička. Klidně mi písněte na náš WhatsApp 601 13 13 05, co vás nejvíce v létě osvěží, kromě naší muziky.

0: aspoň u nás a Zlínském kraji. A tak jsme si před chvíličkou vysílání Hitrádia Zlín povídali a bavili jsme se o způsobech osvěžení. Neboť mě zajímalo, jak se osvěžujete vy, co vám zabírá, co vám funguje, prostě podělme se. A na náš WhatsApp 6113 1305 psal Kája z Uherského Hradiště. Moni, u nás v Uherském Hradišti už bylo takové vedro, že pes odmítl jít ven, lehl si před otevřenou ledničku a dělal, že je jogurt. Já ho napodobil, jen jsem si místo granulí vzal vychlazený meloun. Zdravíme Káju do Uherského Hradiště. Jana z Valmezu píše, mě nejvíc pomáhá bazének na zahradě. Teda původně je pro vnoučata, ale jakmile mají polední klid, babička je první ve vodě, jen se tvářím, že hlídám teplotu. Taky moc Janí zdravím do Valmezu a Peťa ze Zlína, nejvíc mě osvěží, když mi manželka řekne, dneska nevařím. Jedeme na zmrzlinu, to se mi okamžitě sníží teplota, zlepší nálada a nějak záhadně se mi chce i řídit. Peti, taky mávám do Zlína a ještě jedna bonusová. Marie z Kroměříže píše, čau Mončo, zdravím z Senza Partu na Mlacovou na Kopec, no mě nejvíc osvěží otevřít účet za elektřinu. Potom, co běží klimatizace celý den, mě hned polije studený pot.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a For Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od For Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

vlnách Hit Rádia Zlín a možná byste chtěli mít křídla a přeletět všechny kolony. Náš WhatsApp 6713 1305 a žhavé info přímo z rozpálených cest. Třída Tomáše Bati, směr Komerční banka ve Zlíně, kolony F. Zdravím F a pevné nervy. Přátelé, vydržte to, ať už s klimou, bez klimy. Hlavně pevné nervy. Teď už Lady Gaga, Alejandro. I know that we are young and I know that she may love me. But I just can't be with you like this anymore.

0: Prázdniny jsou konečně tady a víte, kdo má teď hlavní slovo? No přece děti a plány pro ně. Bylo by na co vzpomínat a my pro vás máme luxusní nezapomenutelný zážitek. Pro celou rodinu, ale hlavně pro ty naše krásné dary a zázraky, pro ty naše prďata, který prostě se těší na ty prázdniny a my společně s nimi se vracíme do těch dětských let. Mám pro vás den plný atrakcí, kouzel, dílniček, vystoupení kouzelníka Hadeše, Michala Nesvadby, dokonce disco Baby Jagy, spousta dětských atrakcí a zábavy, spoustu vodních atrakcí, pěnová show, soutěže. Ono už, jak to člověk říká, tak se prostě na tom musí těšit. Já mám pro vás totiž rodinné vstupné na Koupáček. První letní dětský festival, který se koná v areálu koupaliště Otrokovice. A co za to? No prostě bezprostřednost našich dětí. Nahrajte nám na náš WhatsApp 601 13 13 05 odpověď svých dětí, co pro ně znamená léto. No a ty nejroztomilejší, nejvtipnější nebo nejmilejší hlasovky každý den v odpolední show odměníme vstupenkami. Tak schválně, co pro vaše děti znamená léto? Jsme zvědaví a těšíme se na jejich hlasovky na 601 13 13 05.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Krásnou letní středu 10.57, za chviličku informační servis a po něm hurá na koupaliště. Celou hodinu budeme pro vás vysílat živě a to z krásných lázní a venkovního bazénu u nás ve Zlíně. Leďte dál své hitrádio Zlín a počkejte si na to. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Připomínám omezení a jednosměrku od Malenovic po Ternozlín, Unihoby. Mějte pevné nervy, štosujete tam, jsou tam kolony. Klidně dál volejte, pište, co se děje na cestách. Pište, posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 1305. Jedu v tom s vámi, dávejte na sebe pozor a šťastnou cestu.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz. Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
6: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
7: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina.

0: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
2: Máme 11 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Meteorologové dneškem mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a na možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější nejen pro občany, ale také pro úřady a bezpečnostní složky. Ostrava otevře běžně nepřístupné místo. Zájemci si o víkendu budou moci prohlédnout zámek ve Vítkovicích. Komentované prohlídky lidem přiblíží historii zámku, který vznikl jako reprezentativní centrum tehdejších vítkovických železáren a který desítky let sloužil jako sídlo i domov generálních ředitelů. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost Evropské unie, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU. To začíná právě dneska. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohém na ně chtějí navázat. Bývalý kapitán naší fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v nároďáku pokračovat. 31letý záložník West Hamu si vzal čas na rozmyšlenou. Nechce se rozhodovat v emocích. Na Instagramu zároveň uvedl, že bude delší dobu mimo hru kvůli zranění ze světového šampionátu.
3: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
4: U nás ve Zlínském kraji je zatím luxusně, sluníčko, palbičky, prostě 35, nádhera, rovnou prostě na koupálko. A my vás za chviličku na jedno úžasné vezmeme, kde máme naši odpolední show Páju a Šárku, ale ještě chviličku vydržte. 35 stupňů má být odpoledne, přátelé, ale bude zase luxus podle Rosniček úplně v něčem jiné. Mají přijít bouřky, silný vítr, kroupy, dešťová přehánka, ale taková, že se sveze možná na nějaké vlnce. Každopádně uvidíme, třeba nás zase straší, ale je důležité to vědět. No ale teď deku, zmrzku a rovnou na koupák.
1: Hit Radio Zlín, živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
5: Odpolední show se změnila na dopolední show, prosím vás pěkně. V tuhle chvíli jsme společně se Šárkou, nazdár.
6: No čau, můžeme vůbec říkat odpolední show, když je 11, jo?
5: Tak za chvilku to bude odpolední show. Zatím dopolední, my jsme aktuálně na jednom z mých nejoblíbenějších míst Zlínského kraje, a to v Lázních Zlín pod stezou Zlín. Prosím vás pěkně, my jsme na venkovním koupališti, které se zrekonstruovalo, upravilo, dneska oficiálně odstartovalo, a my si to tady společně, tady tu hodinku velmi užijeme.
6: Teplota 28,5 stupně, úplně neuvěřitelné, já se do té vody strašně těším.

0: Podcast na východě Moravy.
1: Dneska Hit Radio Zlín vyrazilo přímo za vámi, a to konkrétně za stezou Zlín, neboli do Lázní Zlín, kde se dneska otevírá oficiálně a už otevřelo venkovní koupaliště, které prošlo těžkou velkou rekonstrukcí. Já jsem si tady na tuhle událost taky pozval provozního ředitele Michala Košuta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak musím se v první řadě zeptat, co možná si bude zajímat opravdu jako všechny, celý venkovní bazén, že se rekonstruoval, ale proč? Co byla ta příčina?
2: Proběhla oprava venkovního bazénu a hlavní příčinou byl únik vody z tělesa bazénu.
1: Ještě mě vlastně jako dodatečně napadá, jak se na to přišlo. Jestli to byl asi velký malér, když se na to přišlo.
2: Přišlo se na to tím, že jsme neustále museli dopouštět vodu do toho bazénu. Hmm.
1: V tento moment teda proběhla velká rekonstrukce. Co přesně se opravilo? Přišla tady paní a říká, ono to vypadá furt stejně. Říkám, to vypadá na oko, ale je nádherně upravený. Tak co se udělalo?
2: Já bych řekl, že ta změna je výrazná. Protože původní keramický obklad, který byl skutečně původní z roku 1985, kdy se bazén otvíral, tak byl tento keramický obklad byl odstraněn a nahradila ho vlastně nová fólie.
1: Co taková věc vlastně stojí?
2: Cena této opravy byla 8 626 162 korun. Samozřejmě oprava si vyžádala ještě nějaké drobné problémy, na které jsme přišli při samotné realizaci a byly tam odsouhlasené vícepráce za 239 tisíc korun.
1: No pak je ještě teda jako taková dodatečná, co bude zajímat úplně všechny, kdo sem chodí nebo by se chystali, jestli se bude zdražovat vstupné, když se teďka vyplácelo tolik peněz.
2: Můžu návštěvníky a zákazníky uklidnit, v souvislosti s opravou se vstupné nebude navyšovat.
1: Super. Říká provozní ředitel Michal Košut, a jenom musím ještě jenom podotknout, vy tady máte bufáč. Já jsem si ho nikdy nevšiml, to je tady nová věc.
2: Ne, to je stávající.
1: To já jsem si nikdy nevšiml, tak jenom jsem chtěl říct, že kdo náhodou to má velmi podobně jako já, chodí do lázní, chodí do venkovního bazénu, tak když vyjdete z toho bazénu a dáte se doprava, tak jsou tady dva velké žluté stany a vevnitř je nachystaný jako kafičko, tříšť a podobně. Tak mě to hrozně potěšilo, já jsem to nevěděl, tak já jsem barbar v tomhle. Tak za chviličku ještě jednou provozní ředitel a budeme se bavit i o tom, jaké byly třeba ty termíny, až se byly šibeniční.

0: východě Moravy.
1: Hit Radio Zlíně samozřejmě s vámi, tak jako odpolední show jsme se přesunuli na dopoledne, dneska výjimečně, protože mezi 11 a 12 hodinou nejsme na Mlacové, ale jsme hezky v našem mobilním studiu, a to se Stezou Zlín na Vlázních Zlín, kde jsme na venkovním koupališti nebo na venkovním bazéně. Společně se mnou v tuhle chvíli taky ještě provozní ředitel Michal Košut, ještě jenom dobré odpoledne, dopoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Já mám v hlavě to odpoledne. Společnost Centro Group dělala celou realizaci a stavbu, to nutno podotknout. Jak se to ale termínově stíhalo, mě zajímá.
2: Termíny byly šibeniční, dodavatel měl 90 dnů na realizaci celého díla. My jsme stavbu předali 20. dubna, ale dokončení jsme stihli v podstatě už teďka na prázdniny, takže minulý týden v pátek jsme stavbu přebírali, což bylo 26. června, takže stavbu jsme stihli dokončit před termínem.
1: Trošku to dokonce vypadá, že nebyly komplikace.
2: Komplikace byly, na takových stavbách se většinou ty komplikace objeví. My jsme tu měli, ale musím říct, že díky zkušenostem dodavatele Centro Projekt Group jsme se s tím velmi dobře vypořádali.
1: Teď ne úplně co se týká té realizace, ale možná, že i toho pracovního týmu, který je okolo a který v tuhle chvíli se o ten bazén vlastně bude starat, to jsou vlastně plavčíci. Vy máte jenom stále, nebo teďka přes léto nabíráte třeba brigádníky nebo něco podobného?
2: My samozřejmě máme stále zaměstnance jako plavčíky, ty využíváme především v zimním období, ale pochopitelně, když otvíráme koupaliště Panoráma, zelené, jo, otvíráme tady venkovní bazén, tak přijímáme brigádníky na pozici plavčíka.
1: Kdybych já si řekl, že chci být plavčíkem, že chci být brigádníkem, co musím splňovat?
2: Musíte mít certifikát, který vás opravňuje tady k výkonu toho plavčíka.
1: A tam budou asi nějaké plavecké zkoušky nebo něco podobného, jsem
2: si někde... Ano, skládá se to z několika částí, ať je to zdravověda, nebo zkoušky plavčíka, uplavat určitý počet metrů, plavat pod vodou, vyzvednout nějaké těleso pod vodou z určité hloubky.
1: Tam bude i první pomoc, že jo?
2: Přesně tak.
1: Co musí, nebo jinak, ti plavčíci, kteří jsou tady brigádně, tak mě ještě zajímá, jestli když přijdou na tu sezónu, jestli... Je přijmete třeba na Panoramu a oni tam zůstanou po celé to léto, nebo pendlují mezi jednotlivými vlastně koupališti?
2: Snažíme se je ponechat vždycky na tom jednom koupališti, protože se tam zvyknou, znají ten areál, je to pro ně jednodušší, takže se snažíme je nechat na tom jednom koupališti.
1: A teď už jenom jedna taková věc, která se vlás, jakožto Stezy, vlastně tolik netýká, a to je ulice Hradská, která se v tu chvíli uzavřela. Jak se na to díváte, že se vlastně mění?
2: Tak je to oprava tady křižovatky vlastně od Kudlova na Hradskou. Je to práce, které se udělat musí, protože si to situace vyžaduje, bohužel nám to velmi komplikuje situaci, nejenom nám a především našim návštěvníkům, kteří díky tomu, že ulice Hradská uzavřená, to komplikuje především parkování.
1: A poslední fun fact na závěr, jsme se tady i mimo éter o tom bavili, že vy jste vlastně, že jezdíte z Napajedel.
2: Já jezdím. Ano, já bydím na Pajlík.
1: Já jezdím z Malenovic a oba jezdíme na kole velmi rádi. A že...
2: Přesně tak, snažím se co nejčastěji jezdit na kole, abych dal něco pro své zdraví.
1: A co je hrozně hezké, že se sem dá, já jsem si toho všiml až minulé léto, když jsem to, jako jsem jel poprvé na kole, že jsem se dá absolutně bez problémů dojet na cyklostezce. Vlastně celou dobu až po kongresách se jede, ať je to ze směru z Vizovic, ať je to ze směru z Otrokovic nebo z Napajedel, tak se dá takhle velmi pohodlně. Tak tím zároveň jako nabízím i možnost některým posluchačům třeba, co by se měli a nechtěli by, já nevím, platit za parkovny na Sadové nebo někde podobně, tak můžou dojet na kole. Tak to byl jinak provozní ředitel Michal Košut, ještě jednou moc krát děkuju za váš čas.
2: Děkuju.
0: Hit Radio Zlín, živě. Hit
3: Radio. Bez.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jistlé.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: východě Moravy.
1: Hit Radio Zlín dneska s vámi takhle výjimečně z Mlacové vyrazilo mezi vás, konkrétně za stezou Zlín a to do Lázní Zlín, kde jsme na venkovním koupališti, které je tady nově dneska otevřené po obrovské rekonstrukci, která nebyla víc jak 40 let. Jinak se mnou tady v tuhle chvíli taky plavčík Valášek Zdeněk, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, zdravím všechny posluchače Hit Radio Zlín.
1: To je hezké, to je hezké. Musím se zeptat, jakožto plavčíka, jestli vaše práce je těžká?
2: No tak ono, po té fyzické stránce ne, ale psychicky vás to tak trošku jebe, jako protože dneska je to, to bylo asi nevhodné slovo možná, ale dneska je taková věc, že ta arogance lidí a dětí a rodičů obrovským způsobem narůstá, že my tady máme vlastně prvořadý ten úkol, jako starat se o to, poskytovat první pomoc, jestli co si. Jo, to je ten nejdůležitější úkol, když se něco mu stane, jako zabezpečovat pořádek, aby nedošlo ke zranění. Ale ta arogance jako dětí a na zápětí rodičů je tak šílená, jo, že se to řeší dnes a denně, jako jak to slyšíte z médií, někde jinde, jako ve světě, je to i u nás úplně to samé. Už dneska došlo k 57 vyloučení osob z koupaliště na zelené, prostě nevhodné chování, jako rozumíte, dneska už tam se vozí i městská policie, protože tady jako to přerůstá všechny meze.
1: Hrozně blbý se zeptat, ale zkuste uvést jeden příklad, co například se mohlo stát, že se volala policie. Já si to nedovedu představit, pro mě koupaliště je místo radosti, štěstí a všech hodných lidí. Jako.
2: Nevěřil byste tomu, že chytnou malé děcko, tahají ho za nohu pod vodu a nechají ho téměř topit. A když tam přijdete, pardon, tak se ještě na vás drzí, jako arrogantní prostě, a pak se ještě stěžují rodičům. Ano. A
1: rodiče, že jste si dovolil říct, ať ho netopím.
2: Ano, ano. A ještě potom rodiče si stěžují na plavčíky, že se chovali k jejím dětem.
1: Že jste jim něco vůbec řekl.
2: Ano, ano.
1: Měli jste ho nechat, jasně, ano. Chápu. Tak toto je hrozný. Nicméně teda na druhou stranu, co je na té práci nejkrásnější?
2: Tak samozřejmě práce s lidmi je vždycky jako dobrá a špatná, znáte to. Jako, mezi tím jako můžete tady komunikovat s lidmi, jako které, s kterými není problém a je vlastně radost bavit. Tak se objeví se občas někteří jedinci, s kterými je to skutečně šílené, tak je lepší někde mlčet.
1: Je mi to jasné. Vy jako plavčík musíte mít za sebou nějaké ty zkoušky plavecké nebo plavčické, jestli to říkám správně. Bylo těžké je udělat?
2: Tak jako, protože si tady chodím, já nevím, přes 30 let plavat jako jo, každé ráno, takže jako pro mě to nebyl jako, jako nějaký zase až tak velký problém, jo, že jsou tam samozřejmě nějaké plavecké umění, jo, něco silový z bazénu jako a tak dále, ta záchrana tonoucího, jo, když táhnete 120 kg chlapa přes 50 metrový bazén, tak jako jo, ale dá se to zvládnout.
1: Může to zvládnout, a teď pardon všem ženám, ale můžou to zvládnout i ženy, protože mě to přijde hrozně.
2: Ženy to zvládají taky dobře.
1: Já bych to nezvládl, takže všechny ženy, co to zvládly, tak respekt.
2: Já si myslím, že byste to zvládli.
1: Jo? No tak možná si tím jednou taky projdu. Teď vy jste řekli, že se sem chodíte koupat každé ráno. Můžete někdy i takhle během směny se, máte třeba pauzu na oběd, nemůžete si skočit?
2: Tak jako to většinou to vychází, že to asi ani nevyjde. Jako, takže to prostě někdy možná si hodíte studenou sprchu, jako když teda skutečně hodně jako na hlavě na tom venkovní bazénu, jo, takže si dáte studenou sprchu a zase zpátky, no jako takže.
1: A když se večer zavře, v těch, já nevím, 7-8 hodin, pak se můžete jít vykoupat tady do prázdného bazénu. Můžete, teď to můžete říct.
2: No tak je to tajná informace, určitě to nerozkecáte, jako prostě ano, někdy to se to tak stane. Ano,
1: zůstane to jen mezi námi dvěmi.
2: Ano, ano, nikomu to prostě nám neříkejte.
1: Dobře.
2: Neříkejte, no. Já bych přišel roční prémie. Jako, ano.
1: Hodně štěstí teda s ročními prémiemi, to říká plavčík Zdeněk Valášek, moc krát vám děkuju.
2: Takže děkuji. Takže ještě na poslední zdravím posluchače Hit Radia Zlín.
1: Děkujeme.

0: východě Moravy.
1: A my se tady na Hit Radio Zlín s vámi jdeme tak pomaličku, ale jistě rozloučit, protože, abychom se...
2: Protože se těšíme co? No do vody se těšíme, přátelé, úplně neuvěřitelně, my jsme si to tady už odmakali, svoji část a teď si to můžeme jít užít.
1: Ale původní plán byl, že tady budeme vysílat minimálně o 4, ale my jsme si řekli, kašlem na to, my se půjdeme svlažit do vody. Takže mějte se jak chcete, hlavně se mějte s námi ideálně tady někde při vodě, ať jste v práci, ať jste v autě, ať jste kdekoliv, jeďte si pro plavky a rychle se pojďme ještě otužovat a udělat si to příjemný.
2: Doufám, že jsme vás osvěžili aspoň takhle přes ten éter Hit Radia Zlín, přátelé, přežijte léto. Dneska máme vlastně poslední takový horký den, teď se nám to trošku sklidní. Doufejme ještě, že ty odpolední bouřky nebudou dělat paseku. Tak držme si palce, to všichni přežijeme ve zdraví a mějte se krásně.
1: A kdyby náhodou od 15 hodin odpolední show nezačala, tak ještě jsem pořád ve vodě. Čekejte, já pak někdy přijdu. Děkuju.
0: Hit Radio Zlín živě. Hit Radio.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
5: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
4: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
5: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
4: Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
7: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
0: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Začala oprava v ulicích Třída Tomáše Bati a 3. května ve Zlíně. Jezdí se jedním jízdním pruhem a proto zde počítejte se zdržením. Pracuje se taky na cestě mezi Horním Litčem a Francovou Lhotou. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno s Q na konci, v sekci kariéra.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci.

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
3: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
2: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Venkovní bazén v areálu Zlínských lázní se dnes po opravě opět otevřel veřejnosti. Bylo od 80. let minulého století v původním stavu. Kachličky nahradila bazénová folie. Najdeme tady také nové odrazové můstky i schůdky do vody. Oprava stála necelých 9 milionů korun.
5: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
4: Obloha v kraji už je postupně zatažená a počítejme s přehánkami anebo bouřkami. Teploty budou i tak vysoké, naměříme mezi 30 až 33 stupně Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka. Hit Radio.

0: Tak co, kdo se taky vrátil v čase? Will Smith a Man in Black na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasojízdě, no a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky, a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak, a tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemné. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: Klasický poctivý Eurodance, ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993, co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Almond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten a Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: Rok 2001.
1: Ič, ní, sám, ři.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get You Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow, to když zvládnete, tak už máte vystaráno, už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte, nebo měli byste, nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku. A to je ta vaše. Ano, teď je ten čas. Pište na 777 937 777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jakou byste chtěli teď slyšet? Ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Do té doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Tohle show Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas dát si ještě jednu srdcovku, tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše, protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si Purpurový déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain.

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasný, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzavek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: zvládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Edvard Maja dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfeld nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Vsetíně probíhají na několika místech práce na silnici. Provoz jedním pruhem je třeba na ulici Palackého. S komplikacemi počítejte i při průjezdu Zlínem, kde se pracuje na hlavním tahu třídy Tomáše Bati. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamai Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem RADIO20.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Hi, it's me, Rita Ora.
10: I'm Macklemore.
11: I'm Dua Lipa.
12: Vinotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
2: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
1: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu mnichovského a pražského letiště byl zrušen jeden pár spojů mezi bavorskou a českou metropolí. Teď ještě pohled k nám.
3: Hned na několika místech v centru Zlína se během letních prázdnin změní dopravní značení. Město úpravy plánuje na období, kdy je provoz slabší a řidiči si na nové uspořádání mohou lépe zvyknout. Jen pro příklad, pokud pojedeme od kongresového centra, neodbočíme od konce července doleva na Otrokovice.
4: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: Čtvrteční obloha bude přes den zatažená, k večeru se ale zase začne vyjasňovat. Teploměry ukáží mezi 23 až 26 stupně Celsia.
5: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta. Doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Sam Feld, no ale teď už král romantiky, Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu!

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptaly, jo, nebo se řešily třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka týhletý slečny, tak nevím, maminky mívají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, posloucháte Hit Radio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dá si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí, no a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo, a já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, to bych si dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál, uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.

Tohle jsou David Guetta a Sia, posloucháte Hit Radio. A pozor, protože naše Hit Radio 90 má dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z 90. Skvělí moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z devadesátek na našem Hit Rádiu 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. No s námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tak si to užijte.

0: Café.
1: Alvaro Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Stále se opravuje náměstí ve Fryštáku a proto zde počítejte s objížďkami. Máme pro vás ale dobrou zprávu. Rekonstrukce vozovky na Držkové už skončila a projedete tudy bez omezení. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
5: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Deňková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky.

0: Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Řidiči jedoucí po frekventované silnici 1/50 přes Buchlovské hory spojující Brno a Uherské Hradiště by měli sundat nohu z plynu. Na několika místech tam totiž začalo v ostrém provozu fungovat úsekové měření. Radary jsou na třech místech, na dalších dvou se ještě připravují.
2: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
1: Zítřejší obloha bude během dne zatažená, k večeru se ale zase začne vyjasňovat. Teploty naměříme mezi 23 až 26 stupně Celsia.
3: Krásné odpoledne, 2:14 s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta, těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Dasha a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a pozor, pozor, je to tady. Čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazie, být kreativní. Je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777-937-777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba... Jo, tady ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Hitlerovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný čuňata. To je skvělý, to je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snad ne, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům taky. Pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici, a když konečně začne pršet, jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale Farbená i Ilra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně, ať nezateče dovnitř. Jo, nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché. Měl jsi vzít pláštěnku? Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xyndla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio.

0: nejlepší odpoledne na východě Moravy.
1: Už za chvilku s vámi vaše pražská trojka, která si poradí absolutně se vším. I kdyby nehráli písničky, nahradí to beatbox. Káťo, pojď, křili se.
2: A už se pro nás jedou, tak je to dobrý. Těšíme se na vás už za chvíli.
0: Dej si tu nejlepší náladu na východě Moravy. Odpolední show.

0: What the hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne. Spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit a asi tak za 3 hodiny. No a za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taky nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nese zprávy žádné. Nevidím žádné komplikace, žádné nehody. Jediné, co tak teda samozřejmě začalo se pracovat úterna v Loukách, takže tam se jezdí jedním pruhem tam i zpátky. A jedete z jakéhokoliv směru, takže počítejte se zdržením a s menšími zácpami. Dokonce i trolejbusák nám... Dokonce i trolejbusák Lukáš, jak se tak nazval, napsal, že už to houstne zdržení minimálně na 10 minut. S tím počítat. Kdyby něco nového, ze Zlínského kraje, 601 13 13 05.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: On air.
3: Online.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
4: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Ani ne 4 týdny po oslavě 600. porodu hlásí porodnice Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně další významný milník. Počet porodů letos dosáhl už 702, přičemž jubilejní 700. miminko, holčička Ela, přišlo na svět za nečekaných okolností. Rodina ze slovenského Trenčína totiž původně vůbec neplánovala rodit ve Zlíně. Mění se celní pravidla nejen pro levné balíčky z Asie. Nově se totiž bude platit poplatek za každou položku v zásilce. Evropská unie zavádí clo ve výši 3 eur za položku v zásilkách, které nepřesahují 150 eur a jsou zaslány ze zahraničních e-shopů a platform, které neleží v Unii. To v praxi znamená, že pokud by si zákazník objednal kryt na telefon, tričko a přívěšek, zaplatil by za ně o zhruba 225 korun víc, což může představovat i dvojnásobné zdražení. Výjimka se týká zásilek, které obsahují vícekrát stejnou položku. V takovém případě zákazník zaplatí poplatek pouze za jednu. O pořádné drama se postarali piloti polské letecké společnosti LOT na letu z Varšavy do Tel Avivu, kteří omylem nahlásili únos letadla. Do vzduchu tak vzletlo 5 stíhaček ze 3 zemí. Naštěstí se záhy ukázalo, že šlo o planý poplach.
2: Fotbalový servis.
5: Trenér švédských fotbalistů Graham Potter po porážce 0-3 s Francií v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe připustil, že jeho svěřenci by k postupu potřebovali i několik zázraků najednou. 51letý anglický kouč velmi ocenil soupeřův výkon, dokonce prý osobně nikdy neviděl lepší tým. I proto nepovažoval vyřazení z obhájci stříbra za žádnou ostudu. Francouzi, kteří vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji, na něj velmi zapůsobili.
6: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
2: Počasí v pěti slovech.
0: A dneska teda bez čárky už odpoledne, takže mohlo by být klidně líp.
2: Hit Radio Zlín.
0: Teď už konečně odpolední show může nejenže odstartovat, ale normálně z Mladcové. Tady na Hit Radio Zlín jsme samozřejmě s vámi. Nutno podotknout, že my jsme teda dneska dopoledne ale s vámi byli, ale ne tady z Mladcové. Vyrazili jsme přímo

za námi už teda taky činařky na Hit Radio Zlín odpolední show a my se dneska účastnili vlastně historické události, na kterou se klidně bude vzpomínat ještě hodně let. Venkovní bazén pod Stezou v Městských Lázních se konečně otevřel po té dlouhé rekonstrukci. Bavili jsme se, proč to bylo potřeba, ono bacha spoiler, utíkala už voda pryč, anebo kolik má voda, že tam mají bufáč, ten jsem hned okupoval, pochopitelně, anebo jsme Šárku házeli do vody. Ještě teďka najdete, jak to tam probíhalo na Instagramu Hit Radia Zlín. No, ale je potřeba zase vrhnout se trošku k muzice. Ed Sheeran nebo Offenbach za chvilku.

0: A ještě teda se teda na chvilku musím i tady na Hit Radio zím odpolední show, tak okrajově vrátit tomu dnešnímu oficiálnímu otevření venkovního bazénu Městských lázní, kde to mimochodem jako zbožňuju, já tam jezdím pravidelně. Tak kromě toho nám je posíláte fotky nebo zprávy, kde zrovna dneska jste, já jsem si toho všiml teda až teďka a mě to třeba udělalo obrovskou radost. Například Janíčka poslala jak špionka fotku ze Zlínských lázní, že tam byla taky s náma. A nebo Kuba Štefek, moderátor Zlínských branů, ten zase provokativně posílá fotky z Chorvatska s otázkou, jestli nám jede klima. Jede. Nicméně díky všem za zprávy, fotky, aspoň takhle díky tomuhle WhatsAppu jsme tak hezky pořád ve spojení. Tak 601 13 13 05, kdyby něco.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
7: Hit Radio.
8: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

práci, do auta, posílali jsme taky Leony na Hitradio Zlín a jinak tady ty vedra, to tak trošku předpokládám, se nám bude ve vlnách pravidelně ještě vracet a pořád všude slyšíme, i tady si říkáme, jak je důležité myslet na kondičku, fyzično a podobně, jakože pijte vodu, hydratujte se, schovávejte se ve stínu a podobně, ale málo kdy se řeší vlastně ta psychika, to je totiž to horko na tom letě hrozně otravná věc, že když se nemůžeme ani pořádně vyspat, a teď to přijde, jo, jsme špatně vyspaní, do bazénu nejdeme, protože hodně práce, začneme být podráždění, tak takový jako ultimátní tip, každý večer si dejte na balkóně, na terase něco chlazeného a na chvilku fakt jako vypněte a prostě jenom seďte, pijte, užijte si to. Ono se to jako fakt nezdá, ale i taková drobnost vám dokáže zvednout hrozně moc náladu a udělat vám kus dobré energie.

0: Traluzín Duc Dumont. No a zítra, mezi 10. a 14. hodinou, je mi jasné, že asi máte práci, ale je to něco důležitějšího. Ušetříte prachy. A na to já třeba vždycky slyším. Krajská nemocnice zve k prověření všech znamének zdarma ke dni melanomu. Já v tomhle jedu bohužel takovou jako nepopulární strategii. Dokud si myslím, že jsem zdravý, tak budu zdravý. A nebuď jako Pavel, jdi doktorovi.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Pro doma.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
6: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny. Hit Radio.
11: Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Za námi, tady na Hit Radio Zlín, odpolední show, taky Alan Walker, kterého mám vždycky jako zapamatovaného, že on si o nás očividně myslí, že tady si může dělat, co chce, a teď ne v tom špatném, ale v tom jako dobrém, že my jsme takový pokusní králíci. Alan Walker, když vystupoval v Česku, myslím si, že minimálně jako jednou, nevím, jestli teda jako víckrát, já jsem na něm byl jednou a pamatuju, že tenkrát on vystupoval snad ve 3 ráno. A oni jako furt nevěděli, jestli je teda jako chtějí nebo nechtějí, aby teda přijel ti pořadatelé, jakože oni by chtěli, ale je to docela pozdě. Ale on řekl, že někde hraje a že přijede ve 3 ráno a že si potřebuje vyzkoušet nějaké nové světla. A že kde jde to vyzkoušet než v Česku. Tak jsme pro něj jaký pokusní králíci, nicméně bylo to skvělý. Vždyť už se mi chtělo spát, ale dobrý to bylo. Teď už ale, pojďme trošičku dál, zase taky v muzice. Coldplay nebo Lady Gaga, tolik stíháme docela.

0: 10% s kódem Radio 20.
1: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
1: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Zlínský a Trenčínský kraj posilují přeshraniční dopravu o autobusové spoje. Aby se zde zlepšilo dopravní spojení, tak od prosince 2024 jezdí regionální vlaky z Horní Lidče do Puchova. Momentálně je však na trati výluka, která potrvá do konce roku, takže vlaky nahradily autobusy. Jezdit už ale začaly také krajské autobusové linky. První od začátku června ze Strání do Nového Mesta nad Váhom. Na konci se přidají spoje ze Zlína do Uherského Brodu a Trenčína a do konce roku ještě přibude spoj z Bylnice do Dubnice nad Váhom. Živnostníkům se nově snižují zálohy. V účinnost totiž vstoupila novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Týká se také podnikatelů využívajících první pásmo paušální daně. Zálohu stát snížil zpětně od ledna. Lidem tak vzniká nárok na vrácení přeplatku. Na seznámení se ženou na internetové seznamce bude zřejmě hořce vzpomínat 54-letý muž z Olomouce. Jeho nová známost jej přesvědčila, aby investoval do kryptoměny. Muž nakonec přišel o zhruba 5,5 milionu korun. Teprve pak mu došlo, že se stal obětí podvodu a obrátil se na policisty. Meteorologové vydali na dnešní den výstrahu před velmi silnými bouřkami. Ta platí na celé Moravě, ve Slezsku i ve východní části Čech. Zítřejší obloha bude přes den zatažená. K večeru se ale začne postupně vyjasňovat. Teploměry ukáží okolo 26 stupňů.
2: Emano.cz. Inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
3: Hit Radio Zlín. Odpolední show samozřejmě tady na Hit Radio Zlín také ještě pokračuje. Další 60 minut před námi a teda v tuhle chvíli bych velmi rád pozdravil do veselé. Za prvé jsem tam hrozně dlouho nebyl, za druhé doufám, že jste tam teda všichni veselí, to je takové jako laciné samozřejmě, nicméně já se tak dneska cítím. A když jsem to viděl v těch mapách, si říkám veselá. No tak to je aspoň název.

pokud by konec světa zněl tak, jak zpívá Miley Cyrus, já jsem s tím asi úplně v pohodě. Hit Radio Zín s vámi, tak jako odpolední show, a jenom tak omrkneme, co se tady vlastně v neděli bude dít. V Otrokovicích na koupališti bude festival plný vody, atrakcí a celebrit pro děcka. Kromě toho, že přijede třeba Michal Nesvadba, kterého známe my, tak děcka spíš třeba budou vědět asi, kdo je to Tary. Ten se tady taky objeví. Je to dětský festival Koupáček, ten se blíží a my vás tam dostaneme gratis. Rodinné vstupné pro 4 osoby a je jedno, jak jsou velké ty osoby, bude patřit tomu z vás i dneska, tak jako soutěžíme celý tento týden, kdo pošle hlasovku od svých dětí, co mají rády na létě a na prázdninách nejvíc. Je to volno, je to hodně vody, je to gamesení, co to vlastně je, co je nejvíc na létě. 601 13 13 05 náš WhatsApp, zhruba za hodinu budeme vyhlašovat dalšího vítěze.

0: jsme si taky sympaticky zarokovali. Jako Šárka by mě hned dopravila, že se to neříká já, ale říkám rokovat. Nickelback za námi na Hit Radio Zlín. A taky se vám teda běžně stává, že meteorologové nebo Česká meteorologická stanice vydá třeba nějaké varování, jo, nebo upozornění, já nevím, extrémní bouřky, nebo naopak extrémní sucha, záplavy a kdo ví co. A vy na tím většinou jako mávnete rukou, že to prostě řeknete jako dobrý, no tak jako nebudu to moc řešit. Já to třeba tak dělám, tak snad nejsem sám, a to převážně, protože je to hrozně často odborné. Je to často nesrozumitelné, to, co oni říkají kolikrát. A tohle se mění. Teďka nově se budou tyhle upozornění předávat srozumitelněji. Budou k tomu dodávat i konkrétní případy, co se může stát a hlavně jak se bránit proti některým druhům počasí. Jestli dneska něco mám ocenit, kromě super bazénu, tak je to tohle.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Dneska v NZ-ku neboli ta nejzbytečnější zpráva, kterou si ale ještě dneska tuto večer budete pamatovat, tak prosím pěkně o ledních medvědech. Tentokrát, když se řekne lední medvěd, všichni si vybavíme toho velkého chlupatého a hlavně bílého huňáče, tak oni mají černou kůži. Kdybyste ho oholili, je úplně černý.
0: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Zlín.

0: Tady je Rádio Zlín a my se jinak potěšíme, ale jakože krásnou zprávou, že ve zlínské porodnici se od nového roku už narodilo přes 700 miminek, což mi přijde jako solidní baby boom. Moment, to mě jako napadlo, co se dělo před, já nevím, 9 až třeba 11 měsíci cirka, jako bylo něco special, jestli byl nějaký, já nevím, festiák, no, tak asi mrknu do kalendáře, že by se jako podobná akce mohla zopakovat, ať tady příští rok máme v tuhle dobu třeba hned 1000 miminek.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio. Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Před námi taky Alfarben na Hitrádiu Zlín a vlastně mě hrozně baví, jak si někteří interpreti dávají různá jména a proč. Co máme tady, já nevím, v playlistu jenom, když se podívám, Imagine Dragons, což je docela zajímavý, by mě zajímalo, jak je to napadlo, když se dávali dohromady. Pak zpěvačka Rose, Bruno Mars, Fifth Harmony, no ale nejvíc to asi vyřešil tady ten Němec, který si dal prostě všechny barvy. Úplně jednoduše, neboli Alfarben. Tak za chvilku teda, jak už jsem sliboval, Imagine Dragons, Rose, Bruno Mars a pak už taky čerstvé zprávy.

0: Teď už ale nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně už nevidím žádné komplikace, ještě doteďka mi tady svítili. Samozřejmě třída Tomáše Bati u Terna, že se tam tvoří kolony, protože se tam maká na cestách, ale v tuhle chvíli už by měl být klid. Kdyby cokoliv přibylo, tak 601 13 1305.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb z Lín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřabzlin.cz.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vinotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
10: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Chystáte se na dovolenou nebo budete v létě trávit více času na slunci? Právě teď je ideální čas věnovat pozornost zdraví své kůže. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zve veřejnost na Den melanomu, který se uskuteční zítra od 10 do 14 hodin v ambulancích kožního oddělení v budově číslo 2. Ode dneška přichází mnoho změn. Mezi jednu patří to, že nově budou léky například na cukrovku nebo chronické onemocnění ledvin předepisovat praktičtí lékaři. Pacienti už tak nebudou muset pokaždé k odbornému doktorovi. Mezi další změny patří to, že ženy od 45 let nebudou potřebovat pro preventivní screeningové vyšetření rakovinu prsu žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Budou se moct objednat přímo. Zbraňová amnestie, při které mohli lidé beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, je u konce. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Lidé během ní odevzdali policistům i řadu kuriózních zbraní, například střílející nůž, pevnostní minomet nebo australský kulomet. Přesné výsledky zveřejní policejní prezidium příští týden. Zítřejší obloha bude během dne zatažená, k večeru se ale zase začne postupně vyjasňovat. Teploty naměříme mezi 23 až 26 stupně Celsia.
11: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
8: Hit Radio Zlín.
0: Tady na Hit Radio Zlín startuje ještě další hodina odpolední show a já už za chviličku budu jednomu z vás na

rozdělovat rodinné vstupné pro 4 libovolně velké a libovolně staré osoby na tuhle neděli na festival Koupáček, který bude v Otrokovicích na Koupališti. Hlavně teda pro děcka, bude tam Tary, Michal Nesvadba, tak kdo to dostane?

0: Alex Warren za námi na Hit Rádiu Zlín. Dneska to je jednoduché, je to čisté, je to jasné. Musím velmi rád, předám další vstupné na Koupáček, což je vodní festival v Otrokovicích na koupališti, tuhle neděli, kde se například ale objeví i tady pro děcka. Tak tohle rodinné vstupné tímhle směrem putuje za Andrejkou, která poslala vzkaz od svého syna, co on a léto, jak to má, co je u něj přes prázdniny prostě nejvíc.
1: Nejvíc se mi líbí výlet k moři.
0: Tak to je jasný. Moře vždycky vítězí, cením, a proto rodinná vstupenka pro 4 osoby jim takhle letí. Zapojit se samozřejmě ještě taky můžete, všichni ostatní zbývá udat rodinné vstupné ve čtvrtek, čili zítra, a pak i jedno

0: Nabízí se tady na Hit Radio Z odpolední show, co vy a klíšťata. Jak to zatím tuhle sezónu vlastně zvládáte? Ke mně se nedostávají vlastně žádné velice zprávy, že by jich bylo nějak moc nebo podobně, ale přesto se v přírodě samozřejmě najdou. Až teďka vlastně tady čtu, že se objevuje i v Česku jistá frakce klíšťat, nebo frakce rasa klíšťat, já nevím, jak to mám říct, prostě typ klíšťat, které pronásleduje svoji oběť, jak si nějakou vyhlídne a jde za ní, aby se zakousla. Což mi přijde úplně děsivý, že se projdu po lese a večer mi do okna leze 8 predátorů. Tak co vy a klíšťata? Chytáte, nechytáte, necháváte v přírodě 601 13 1305. Je jich letos moc nebo pohoda?
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
2: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Před malou chvilkou tady na Hitrádiu Zí odplení show jsem tady rozjel téma klíšťata. Jak to vlastně letos je s nima? Zatím nevidím, že bych, nebo nemám takové ty veřejné zprávy, že by jich bylo nějak moc, že bychom byli v obležení klíšťa nebo něco podobného. A očividně to taky máte i vy, protože většina těch zpráv, co jste mi tady na 13.05 napsali, tak se zhodovala. Jana například. Letos už třetí klíště úspěšně vytočeno. V přírodě nikde nic, ale doma na zahrádce jich tam hrůzu. No to je ono! Nejvíce máme u baráku. Libor, až když jsem tady řešil kácení stromu na zahradě, tak jsem na sobě našel asi dvě, ale jinak letos žádné a beru to jako úspěch. Tak to je přesně ono. Co z toho plyne? Zahrádku nechme zahraničit? Někoho jiného? Ideálně? A my budeme v přírodě, nebo u vody.

0: celé dnešní odpoledne tady na Hitrádiu Zlín jsem normálně v jednom velkém oblečení, fotek a videí a zpráv, jak se kde máte, na koupáku nebo někde u vody. Hrozně moc to cením, za ten den mi opravdu za to odpoledne mi tady přišla hromada těch zpráv. Já se mimochodem, zaprvé, omlouvám se, že všem neodepisu, jak si to nestíhám, ale já to pak dopíšu. Přiznám a po 18. já k tomu sednu a všem ještě napíšu, co jste napsali, tak jsem za to fakt moc rád, že jste takhle posílali i fotky, jak se kde bavíte. No a za druhé, pokud byste chtěli vidět, jak naopak, jak my jsme si užili dnešní dopoledne na koupališti nebo na venkovním bazénu v Lázních tady ve Zlíně, tak už teď můžete mrknout na Instagram Hitrádia Zlín. Máme tam, já bych řekl, velmi hezké video, jak to vlastně celé probíhalo.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami. Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Radio Z, nezbývá než se rozloučit, odpolední show je tímhle. Momentem vlastně u konce je potřeba zase dát prostor i jiným. Dneska po 18. hodině, zase samozřejmě největší hity, 80. 90. let, případně i milénia, tak i tohle si rozhodně užijete i na takový krásný večer. No a my se slyšíme zase zítra od 15. hodiny, budu ready.

Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Začala oprava v ulicích Třída Tomáše Bati a 3. května ve Zlíně. Jezdí se jedním jízdním pruhem a proto zde počítejte se zdržením.

0: víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Vínotéka Double Wine v Lípěu Zlína. Moravské lahvové i stáčené víno, bublinky i špachtlová zmrzlina. Vínotéka Double Wine v Lípě u Zlína.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
7: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou nyní pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
6: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život tři lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2-0. Podle odhadu radnice se v ulicích sešlo více než 1 milion lidí.
8: Emano.cz, inteligentní software pro úsporu a přehled energií v obcích, firmách i pro hobby sledování. Emano.cz. Emano.cz.
6: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky, na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
9: Krásný večer, 2 minuty po 18. s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part 1.

To you, Charles and Eddie, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, 10 minut po 18. hodině. Důležitá otázka, už prší všude, nebo ještě stále někde čekáte? Protože upřímně myslím, že po těch vedrech jsme tak nějak všichni čekali na déšť a na to, až se trošku jo, bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička z teredy na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend. Metallica a Nothing Else Matters.

0: to 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo nebo ne a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. Nás za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80., 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny v tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem, jak dobrý jste v prokrastinaci, protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí. Ne, opravdu, to nám jde. Jsou věci, ve kterých prostě excelujeme. Takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno. Jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Chodte takový tak, jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležité věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: Paul McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jestli, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie. Už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
2: Paru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
1: Super, a balakrylem natřeme futra.
2: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ochutnejte čerstvě praženou kávu z pražírny Jamaica Café. Navštivte náš nový e-shop jamai.cafe a získejte slevu 20% s kódem Radio 20.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
6: Krásný večer, minuta po 7 hodině, doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan, hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: M People a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý. Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? Tak tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby pomlčka legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

I'm Like a Bird, to je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo, i ty úplně nejlepší v něčem občas prostě musí třeba stranou, jo. Je to takový hodně obecný, každopádně mám na mysli Lionela Messiho, což je, asi se dá říct, jeden z nejlepších fotbalistů světa. Pro někoho ten úplně nejlepší, jiní by se mnou hádali, v pořádku. On teď z 5 góly dokonce vede soutěž o zlatou kopačku, jo, velký úspěch. No jo, ale jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Si to představ, tady to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, teď tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc.

0: Tohle je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hit Radia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět by neměla i tahle kapela. Foo Fighters, Learn to Fly. Mimochodem, tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů. Ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Krásný večer, 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Jak chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu? Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. Mhm. V pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller právě

užíváte One More Time a Highland na Hit Radio. Krásný středeční večer vám všem, připomínka, jsme za polovinou pracovního týdne. To je důležitý si uvědomit, jo, už jenom pohodička, to už doklepeme, víkend je za rohem. No a co je taky za rohem? To jsou samozřejmě další hity z 80., 90. a milénia. A třeba tenhle pán, ten nemůže chybět. Bon Jovi, taky Alisha's Attic nebo Love Message už za chvilku.

0: Message.
1: Love Message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no a načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhalen, že jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejdiníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy.

0: Posloucháte s Hitrádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12 hodin, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Husí kůže. Whitney Houston, I have nothing, tomu Mojo nebo Falco. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: koupáček.cz. Koupáček, to si nemůžeš nechat ujít. Už 5. července koupaliště Otrokovice.
1: Rimac v Otrokovicích, člen skupiny Orlen Unipetrol, rozšiřuje tým. Firma zabývající se recyklací plastů a výrobou regranulátů hledá nové kolegy do manipulace, přípravy výroby i výroby samotné. Nabízíme 25 dní dovolené, příspěvek na penzíko, tank kartu i další benefity. Podrobnosti najdete na Rimac, psáno skvě na konci, v sekci kariéra.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.